Přijde chlap doktorovi a říká, pane, která má hrozně hnusnou starou, mohl byste s ní něco? A říká, no tak já ji udělám plastiku, no. Dejte 1000 korun, já s ní teda něco. Počkejte, 1000, to je jako... Já si to nechám projít hlavou, no. Za měsíc se potkají na ulici a... Prostě nepřišel, já vás čekal, že přijdete s paní. On říká, no, ten litr, to bylo jako ten důvod, no. Já dal hajdmu pade, on jí odbouch, no. Crazy Radio. Minimum music.

0: vrcholí přípravy na Pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimne, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangle, začne tam tak různě kroutit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říká, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangle.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla třetí hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
1: Minimum info.
2: Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
4: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio.

To se zmyslel něco jiného.

0: Koza odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme.
1: Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká:
0: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla.
1: Kozliatočka povídá:
0: nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
1: Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, v oktávu vejš ptěpá:
0: Kozliatočka, otvárajte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
1: Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistuli, pa:
0: Kozliatočka, otvárajte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla.
1: Kozliatočka pa:
0: to nie je naša mamička má kľúče.
2: Maximálně fan.
3: To je Crazy Radio.

Přišel kluk doktorovi na předvojenskou prohlídku. No pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. No pán, jak, proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. No pán, doktore, lejte. Pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou mouchu? No pán, vidím, pán, vidíte, já vůbec nevidím. Tak mu dali modrou knížku. Nebo já. Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahrajoval mu hlavě, poklepal mu na rameno a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec.

0: být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Down, Beavis.
2: We're gonna play a game up in here tonight. And in order to play.

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
0: Crazy Radio. Odbyla čtvrtá hodina.
2: Crazy Radio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum
1: infa. Maximálně fun.
2: Crazy Radio. To je Crazy Radio.

0: rodina koupí nový auto a táta říká, no tak pojedem to projet, tak vyjedou na dálnici a vzadu holka říká, tati, hele, zajíc, přejeď ho. Tak rána zajíc opravdu přejete a jedou dál a kluk říká, táto srnka, hele, se střelí. Tak rána auto celý od krve a děti začnou brečet vzadu a táta, co je? Máma je koukala z okna, jaký to urazilo hlavou. A co řvete teda?
1: My jsme to neviděli.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Proč chodí policajti vždycky ve dvou? Jeden umí číst a druhý psát.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

Stále jsi tu přede mnou, jak anděl před ďáblem, jako by obrazy ztrácely rám. Nelze zapomenout na ten osudnej den.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.
2: Minimum muziky, minimum infla, maximálně fun, maximálně fun.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
4: Crazy Radio!
3: Crazy Radio!

DJ Markski's in the mix, Euro style. Period.

0: play the record, stop!
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio. Odbyla sedmá hodina.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

jednou jsem jel v tramvaji na Žižkově a tam seděl ožralý chlap v tramvaji a měl takový keci, že celá tramvaj, který měli vystupovat, tak jeli furt dál. A ten chlap povídá, já vám něco řeknu. Tak já bydlím tadyhle na Koněvové ulici a teď přijdu do baráku a my máme domovnici. To je taková kráva, že ona si dala socialistický závazek, že bude v noci chodit otvírat, i když nikdo nebude zvonit.

0: Odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Oh,

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se mě ptá, miláčku, co bys řekla, kdybych si udělala piercing do klitorisu? Já na to, že bys konečně měla něco, co ti bude držet hubu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Blondýnka jde do parku a všimne si nápisu: vstup jen se psy na vodítku. Zamyslí se nad tím a pak jen smutně konstatuje: no, vodítko snad někde seženu, ale kde mám vzít toho psa?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
0: Minimum info. Maximálně fun.

0: Víte, proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky? Protože by je museli vrátit.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fakt.

0: I find you.
1: Odbyla 11. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne, pardon, ale do prdele s tím.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Minimum muziky, minimum

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: nejsem přece stín.
1: Andělíčku můj strážný.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
5: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
1: Minimum muziky.
3: Minimum info.
2: Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

0: Doktor říká pacientovi, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je, že vaše tchýně má jen týden života. Pacient se rozradostní, a ta špatná. Doktor, že vás nepozná, až se vrátí z nemocnice.
1: Crazy Radio, minimum muziky.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si užít vejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky. Maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.

Ptal se prokurátor obviněného, říká, prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jste mu psychiatrovi dal potla mě? On říká, no, vy mě to asi nebudete věřit, ale on se mě statisticky snažil dokázat, že v každé rodině aspoň jeden blbec. Že no a co? Že já jsem si myslel, že mě nebudete věřit, ale já jsem skutečně jedináček.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
4: Crazy Radio. Maximálně fun.
5: About to step in the ring and do what I gotta do. This right here is a physical contest. You gonna give your heart and your soul. This is for real. This is one on one.
6: Yeah, here we go. It's on. Are you ready? Can you withstand the pain? Well, let's go.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Někdo mi říkal, že sprostá slova snižují IQ. Takže teď, když někoho posílám do prdele, vlastně mu jen pomáhám s jeho vzděláním.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Fun.

Jura s Janem tak sa chodili navštevovať a včiel ten Jura došel, byl z Kostic a do Lanžota k Janovi. Vždycky měli zvykem, že vždycky seděli pod zeleným čbánek nejakého dobrého vínečka, si vykládali a tož ten Jura k tému Janovi došel a tož tak sedí pod zeleným, slunečko svítí, pohárku přibývá, naraz rozletí se dverca od chlévka, vyběhne prasa. To by nebylo nic jako divné, jenomže, jak on měl vybetonované ty chodníčky po ten dvorku, tak to prase tak divně klapalo. Ten Jura hledí a vidí, že to prasátko nemá tady ty kotky a jenom také dřevěné protézky na všech těch nožkách. Ten na to hledě říká, Ježíš Maria, Jane, co se stalo, to ti spadlo do sekačky? Ale kde? Myslíš, že kvůli trochu drkotiny budu zabývat celé prasa? Crazy Radio.

0: Expressi Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

neznamená být šílený. Neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

přijde chlapek do hospody, protože to je štámgas, tak vrchní hned ví, co má dělat. Nasází před ní 20 piv a chlapek se ujme svého úkolu. Vypije 18, přičemž první a poslední nechá. Jo. No a kolega, co sedí vedle něj, tak jako se na to kouká, říká, no jo, jako proč jste nevypil i to první, i to 20. On říká, no protože to první mi nechutná a po tom 20. jsem ožralej.

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Jungle.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun.

0: vidíme, čau.
1: Hanem,
0: pozor.
2: Co je, kam jdete?
3: Den za dnem.

drsy osedlat. Tak jak to umí jen pták, vyletět oknem ven a už se nedívá.

celý svět. Mění se v zavřený krám, stažený rolety a místo lásky chlad. Co se zítřkem hlavolam a další otázky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Straight out of Brooklyn with KRS-One. Standing next to Rakim, y'all know what time it is.
5: Hey. Where you call at?

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: Crazy Radio.
0: Odbyla 17. hodina.
3: Hrajeme další pecky.
4: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
3: Hrajeme další pecky.

0: Stavěli velký UV KSČ. Postavil se poctivě, ale spadl druhý den. Přišla komise, začala vyšetřovat cihlu. Cihlo. A ona pá, to chcete nařknout mě? Já cihla do ruda pálená. Já to nebyla. Šli v písku. Písek já dělnou rukou propsívaný. Já to nebyl. Šli do magazínu, do skladu, v cementu. A on pá, mě do toho nepleťte, já tam vůbec nebyl.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Fun!
2: Crazy Radio.
3: Most people say.
4: What they say, Sheldon?
3: They think.
4: What's that? Hit you all sweet and innocent?
3: Well.
4: Hey, where you is, ain't you?

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: došli sovětští vojáci za tým Baču a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A včera oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálne fun. Whatever. Skrejzy rádia.

0: Weekend.
1: Odbyla 18. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
4: Minimum
3: info.
4: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.
4: Minimum muziky.
3: Minimum info.
4: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy.

0: být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: You're in the mix, Trend Style with DJ Marksky.

0: baseball, hooray, the record stop.
1: Odbyla 19. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.

0: Kizzy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
0: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.

0: Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn. Pravda, jak se tam objevil taléře, polévky, misa s tým, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tým obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká molitnější, nahne sa lus strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.
1: Fun. To je Crazy Radio. Crazy Radio.

Control me. Control me completely.

0: Odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další.

sednout si a psát jen tak, co kdyby. Zítra se zbudím a ty už tu nemusíš spát.

Potkají se dva kamarádi a ten mu říká, Joško, co děláš? On říká, založil jsem kvarteto. Kvarteto a kolik vás je? On říká, no tře a kdo? No já a můj brácha, a ty máš brachu, ne, proč?

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. října, 21 hodin večer. Včera se v jedné nejmenované pražské tramvaji strhla mela, když si starší pán nechtěl vzít batoh z vedlejší sedačky, protože ještě nikdy neměl prdel vedle cizího batohu a blokoval tak místo. Naštěstí se situace uklidnila potom, co mu průvodčí nabídla, že si může sednout vedle jejího prázdného batohu, který je už pěkně prohřátý. Zastupitelé města teď zvažují zavedení batohových lístků, aby se předešlo dalším takovým absurdním potyčkám.
4: Ze společnosti.
5: Češi se umí bavit i nad obyčejnými věcmi, třeba jako jsou názvy obcí. Občas se jeden červená, když kouká na mapu a vidí tam takové chuťovky jako Pičín nebo Kocourkov, což je prostě pecka. Hold, naše země je plná překvapení, i když je to jen v katastru.
4: Kultura.
5: Druhá série Naked Attraction je zpátky a zní i VIPky, které se nebojí ukázat, co jim matka příroda nadělila. Nejenže odhalí svoje těla, ale vypustí i pikantní přiznání z ložnic a proberou komplexy s prsou. Obyčejní smrtelníci tak zase dostanou svou dávku exhibice, aby si připadali normálnější.
4: Sport.
5: No tak to vypadá, že biatlonista Michal Krčmář si vzal Slavii do huby po jejich ostudě v Lize mistrů a nasal tím plno fanoušků. Prý jim poslal vzkaz, karma je zdarma, a teď mu to fanoušci vrací i s úroky, čímž ukázali, že na sociálních sítích se drby šíří rychleji než kulky z jeho malorážky.
4: Doprava.
5: Ježíš Maria, co to zase ti mamlasové na D0 vyvedli? Chcete si projet Prahou? Tak to se připravte na peklo, protože na 21. kilometru směrem na D1 se tam dva troubové srazili a teď se tam poflakují bez vest, samozřejmě bez policie, takže si raději vezměte svačinu a panáka na uklidnění, než se tahle show vyřeší.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska v noci to bude pěkná kosa, občas sprchne a teploty klesnou na 2 až 6 stupňů Celsia, místy i přízemní mráz, takže bacha na namrzlé cesty, ať si nedáte na hubu. Ale nebojte, zítra už se to snad zlepší, přes den vyleze sluníčko a teploměr ukáže až 16 stupňů, takže se můžete začít svlékat, ale zas to nepřehánějte, ať z toho nechytnete rýmu jak prase.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh,

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.
2: Minimum muziky, minimum infla, maximálně fun, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

time, I'm gone.

dream come true. The way you played with me,

0: Uprchlická rodina v Čechách ze Slovenska a malej kluk jde do první třídy, přijde domů a říká: mamička, počúvaj, dnes jsme se učili rátat do pěti, ano, a já už vím dosta. A ona: jaj, vidíš, Lacinku, to je za to, lebo jsi Slovák. Přijde druhý den a říká: mamička, počúvaj, dnes jsme se učili normálně 5 prvých slov z abecedy a já už vím celou abecedu od A do Z. A ona: jaj, vidíš, Lacinko, to je za to, lebo jsi Slovák, teda, ale... A přijde třetí den a: mamička, dnes jsme byli všetci u lekára. A představ si, všetci chlapci mají iba takého lofasa, já takého. To je za to, že jsem Slovák? Ne, to je za to, lebo ti 15 rokov.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Odbyla půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. října, 22 hodin večer.
5: Ze společnosti.
6: Češi jsou zase jednou v prdeli s novým gastronomickým trendem, teď frčí, krysíčky na talíři, knedlíčky, co vypadají jako mrtví hlodavci. Prý to chutná jako normální jídlo, ale kdo by dobrovolně žral něco, co vypadá, jako by to právě vyhrabali ze záchoda, že jo? Jestli se to chytne, tak jsme fakt národ gurmánů s pořádně posunutým vnímáním krásy.
5: Kultura.
6: Dorota Nvotová se zase jednou ukázala, a to doslova. Tahle drsná rockerka, která se nedávno potýkala s rakovinou, hodila podprsenku do hajzlu a ukázala, že i po mastektomii je kočka jak prase. Vzkazuje tím všem, že se kurva stydět nemusí, ať už má kozy, nebo je bez nich.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
1: Crazy Rádio.
2: Minimum muziky.
3: Minimum info.
2: Maximálně fun.
3: Maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně.

0: voják tancoval na Slovensku se slovenskou dívkou, náš voják. Tancují doleva valčik, ona byla větší než on, doprava, ona byla menší, doleva, ona byla větší. On jí pá, prosím vás, jak to jste jednou větší, jednou menší? Ona pá, já mám protézu, mám tam levotočivý závit.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Ta vyklečí chlaba, pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, teď to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Přišel chlap do restaurace a povídá, prosím vás, mohli byste mi dát psí karbanátky, vaši specialitu? Tak mu dali psí karbanátky, on tam dal nůž, zlomil nůž, zakousl, vylomil si zub, vidličku, zlomil vidličku, rozbil stůl. Povídá, pane vrchní, jak to, že jsou takhle tvrdý ty psí karbanátky? On má, nedivte se, málo psů, tak to meleme i s boudama.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum informace.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Hej, hej, lidi, dost, potichoučku, já chci něco říct, jo, děkuju. Takže teďka dávejte všichni pozor, tohle je návod pro všechny dobrý kluky, který to chtějí rozjet na diskotéce a nevědí jak na to. Když uděláš všechno správně, jak říkám, tak ti garantuju, že budeš hvězdou večera a získáš si respekt, a to nejen u roštěnek.
1: Yeah! Tak tady seš hodně hustě vcházej.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: odbyla druhá hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme
3: další pecky. Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
5: Přišel chuligán za chuligánem do nemocnice, mu ležel na áru, na jednotce intenzivní péče, měl na sobě ty kapačky teda. No, kapačky jsem myslel, zapíchaný kapačky, kyslík, dejchal kyslík, polomrtvej po havárii a mu půjdá ten kámoš, vele, co je s tebou, vole, ty se tady válíš a venku choděj buchty, vole, Dýza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, kde nemohl mluvit, dělal, a on pochopil, že chce tušku, a udal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Kulíkal pán doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor to vzal, na lístku bylo napsáno, vole, stojíš mi na hadici.
0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.